0: Drána i bhé, seint amú dé daoibh.
1: On Galway Bay FM.
0: The sound. Fuim na gaile bhé.

0: Dálivé, seintmuidé bíh.
1: On Galway Bay FM.
2: The sound.
0: Fuim na Gaelive.